0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle
1: od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
3: Bloodstream. Radio Bloodstream 24/7 with over 1 million listeners worldwide, where your music lives.

0: Bloodstream. Radio Bloodstream 24/7 with over 1 million listeners worldwide, where your music lives.
1: Rock Castle.
2: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
3: Zach Wild a jeho Black Label Society,
2: veselá parta Aylstorm
3: i Američané Savatage a Testament,
2: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle
2: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle
1: od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
3: Hello, this is Rudy Dutchner and you listen to Radio Blackstream.
4: In your face, all over the place.
5: We're online 24/7.
4: You're listening to the hottest internet station.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
0: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
0: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
0: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
2: I'm Pika Marau, singer and guitarist of Nervosa. You are listening Bloodstream.
3: You are listening to Radio Blastream.

0: Hi, this is Madhouse from Italy, and you're listening to Radio Bloodstream, the place where your music lives. Rock on!
1: Nazdar, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Bloodstream. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho poslechnete ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau!
2: Radio Bloodstream, streaming in Warrington, Widnes and Runcorn on DAB+.